0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle studuju tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Rádio FM. Dopoludně s Gallagherem.

No myslím, že kebyže v slovenskej pesničke sa ozve milujem svojho suseda, tak to všetci budú brať za iróniu. V Austrálii zdá sa, že nie. To bolo Avalanche's Cola Boy, Don't Forget Your Neighborhood. Začínam posledná hodina dnešného denného vysielania, tak si ju užite. Spolu so slovenskou hudbou, toto je Justin Case. Gallagher pozdravuje.